Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: duszę, ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: si přej.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z 90. let.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Zabrousíme do Kotuje u Kroměříže, kde bude nové zázemí pro víceúčelové hřiště. Také se podíváme na podporu paliativní péče v Kroměříži a u podpory zůstaneme, protože Zlínský kraj bude půjčovat. Co komu a jak, tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech vybuduje město nové zázemí pro víceúčelové hřiště, které využijí sportovci i lidé při dalších akcích. Součástí bude obytný kontejner s kuchyňkou, toaletou, úložnými prostory a výsuvnou markízou. Upraví se také okolní plochy. Práce budou hotovy v listopadu, takže areál dostane zase o něco lepší podmínky pro sport i společná setkání.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž rozdělí 200 tisíc korun dvěma organizacím, které ve městě a jeho místních částech zajišťují mobilní paliativní péči. Ta pomáhá těžce nemocným lidem zůstat v závěru života doma se svými blízkými a zároveň mít k dispozici potřebnou odbornou péči. Peníze město rozdělí podle rozsahu péče, kterou organizace poskytly kroměřížským pacientům v loňském roce.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropskou dotaci.
0: Zlínsko.
1: Záchranná stanice v Buchlovicích ročně přijme kolem 800 zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů a přibližně polovinu z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Nejčastěji pomáhá ptákům po zásahu elektrickým proudem, střetu s autem nebo nárazu do skla. Stará se ale také o veverky, vidry nebo sovy. Zlínský kraj letos činnost stanice podpoří částkou 800 tisíc korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
2: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: begins to warm. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Doprejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Zabrousíme do Kotoje u Kroměříže, kde bude nové zázemí pro víceúčelové hřiště. Také se podíváme na podporu paliativní péče v Kroměříži a u podpory zůstaneme, protože Zlínský kraj bude půjčovat. Co komu a jak, tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech vybuduje město nové zázemí pro víceúčelové hřiště, které využijí sportovci i lidé při dalších akcích. Součástí bude obytný kontejner s kuchyňkou, toaletou, úložnými prostory a výsuvnou markízou. Upraví se také okolní plochy. Práce budou hotovy v listopadu, takže areál dostane zase o něco lepší podmínky pro sport i společná setkání.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž rozdělí 200 tisíc korun dvěma organizacím, které ve městě a jeho místních částech zajišťují mobilní paliativní péči. Ta pomáhá těžce nemocným lidem zůstat v závěru života doma se svými blízkými a zároveň mít k dispozici potřebnou odbornou péči. Peníze město rozdělí podle rozsahu péče, kterou organizace poskytly kroměřížským pacientům v loňském roce.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropskou dotaci.
0: Zlínsko.
1: Záchranná stanice v Buchlovicích ročně přijme kolem 800 zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů a přibližně polovinu z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Nejčastěji pomáhá ptákům po zásahu elektrickým proudem, střetu s autem nebo nárazu do skla. Stará se ale také o veverky, vidry nebo sovy. Zlínský kraj letos činnost stanice podpoří částkou 800 tisíc korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž s

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: This is me. Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádherou do zahrad a do parku. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
5: Čau, my jsme Minami a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než 100 parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Let me see you dance.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Zabrousíme do Kotojet u Kroměříže, kde bude nové zázemí pro víceúčelové hřiště. Také se podíváme na podporu paliativní péče v Kroměříži a u podpory zůstaneme, protože Zlínský kraj bude půjčovat. Co komu a jak, tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech vybuduje město nové zázemí pro víceúčelové hřiště, které využijí sportovci i lidé při dalších akcích. Součástí bude obytný kontejner s kuchyňkou, toaletou, úložnými prostory a výsuvnou markízou. Upraví se také okolní plochy. Práce budou hotovy v listopadu, takže areál dostane zase o něco lepší podmínky pro sport i společná setkání.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž rozdělí 200 tisíc korun dvěma organizacím, které ve městě a jeho místních částech zajišťují mobilní paliativní péči. Ta pomáhá těžce nemocným lidem zůstat v závěru života doma se svými blízkými a zároveň mít k dispozici potřebnou odbornou péči. Peníze město rozdělí podle rozsahu péče, kterou organizace poskytly kroměřížským pacientům v loňském roce.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropskou dotaci.
0: Zlínsko.
1: Záchranná stanice v Buchlovicích ročně přijme kolem 800 zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů a přibližně polovinu z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Nejčastěji pomáhá ptákům po zásahu elektrickým proudem, střetu s autem nebo nárazu do skla. Stará se ale také o veverky, vidry nebo sovy. Zlínský kraj letos činnost stanice podpoří částkou 800 tisíc korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Zlín není jen město funkcionalistů a Baťových domků. Je to také město vil a ty vypráví příběhy zajímavých lidí. Baťova vila, to je domov vizionáře. Vila vznikala v letech 1909 až 1911 jako rodinné zázemí Tomáše Bati. Vila je nejen klidné zázemí, ale také místo s výhledem na jeho továrnu. Dokončení vily patřilo významnému architektovi své doby Janu Koťarovi. Jednoduchost, funkčnost a důraz na pohodlí odrážejí Baťův přístup k životu a podnikání. Dominik Čipera byl ředitelem Baťových závodů. Jeho vilu navrhl architekt Vladimír Karfík. Ten se inspiroval anglickými venkovskými sídly. Tento dům byl na svou dobu největší, nejreprezentativnější vilou ve městě. Jedná se o patrovou vilu z režného zdiva a valbovou střechou.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, tady máme svět techniky. Tesla ohlásila v červenci v Evropě velmi rozdílné výsledky. Registrace jejich vozů meziročně ve Francii vzrostly o 86% a v Dánsku o 52%, zatímco v Norsku, Švédsku, Itálii či Španělsku prudce poklesly. Pokles tady byl až o desítky procent. Analytici upozorňují, že firma pravděpodobně upřednostňuje trhy s vysokými státními dotacemi, například tedy Německo a Francie. Evropský trh elektromobilů však pokračuje v růstu díky motivacím a vysokým cenám fosilních paliv, což jsme tady všichni za poslední dny, měsíce, týdny, roky, já mám pocit, pocítili. Takže vzhůru pojďme do automobilového průmyslu a budeme všichni jezdit na elektro. Tak jo, mezvaný, kdo je fanou?

0: Mušek, tak věřím tomu, že si asi najde v zálibu. Jinak na Rádiu Kroměříž super muzika. Pokračujeme dál. Krásný den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: se stát.
1: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích

ze známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Zavítáme do Austrálie. Ta jako první země světa zakázala dětem mladším 16 let přístup na sociální sítě kvůli ochraně duševního zdraví. Odborníci upozorní, že algoritmy jsou navržené tak, aby vyvolávaly závislost, na kterou dětský mozek reaguje mnohem silněji než dospělý. U mladých lidí se pak zhoršuje soustředění, spánek i psychická pohoda. Opatření má snížit rizika a otevřít širší debatu o ochraně dětí v digitálním prostředí.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Básník by povedal, že máš oči jako sumrak.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase

Posloucháte megahity 80. let. Právě teď na Rádiu Kroměříž.